Pour Fiennes s Iggym Popem. Ví se o něm, že je velkým obdivovatelem francouzské kultury a literatury zvláště. V roce 2009 vydal album Preliminaries, inspirované románem Michela Hollenbecka Možnost ostrova. A ctitelé tvrdého rockera byli přímo šokováni lirickou tváří nových popových písní, inspirovaných francouzským šanzonem. A dáme si je dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

za lidskou duši. Krčí se svědomí na srdce boží.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva zlevní, motoristé by se nedostali do sněmovny a Bělorusové se mohou vrátit do mezinárodních soutěží. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech mírně klesnou. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zlevní benzín o 10 haléřů na 44 koruny a 42 haléře za litr, zatímco nafta zlevní výrazněji o 45 haléřů na 44,15. Tyto stropy platí pro nadcházející 4 dny a mají tlumit dopady prudkého zdražování z posledních týdnů. Největším zklamáním pro voliče jsou motoristé. Podle posledního průzkumu by se dokonce nedostali ani do sněmovny. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro server novinky.cz. Všechny strany by pořád převalcovalo hnutí ANO, které by dostalo víc než 32% hlasů. Druhá ODS za ním jenom paběrkuje s necelými 15% hlasů a hnutí STAN je těsně pod 15%. Retorika ruských médií vůči Česku se mírně změnila. Úprava tónu komunikace nastala po změně české vlády. Babišův kabinet je totiž vůči putinovské zemi mnohem vstřícnější. Všímá si toho novinář, žijící v Moskvě, Jiří Just.
2: Já si myslím, že to je vypouštění balonku předtím, než Česka přijede nová ruská vyslankyně, paní Anna Ponomarová. A tudíž Rusko se snaží trošku změnit asi ten tón těch vztahů a proto se objevují v ruských médiích jisté náznaky, že ano, my vidíme, že se změnila vláda.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bělorusko se vrací do hry. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby zrušili omezení pro starty běloruských sportovců. Na rozdíl od Rusů, pro které suspendace nadále platí, se Bělorusové mohou vrátit do mezinárodních soutěží i v týmových disciplínách, a to včetně užívání státní vlajky a hymny. Bělorusko bylo dosud kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu postižené podobnými sankcemi jako Rusko. Five Finger Death Punch oslaví 20 let existence i v Praze. Parta z Las Vegas se staví v O2 aréně 31. ledna. Před nimi se na pódiu objeví ještě skočtí Bleed From Within a naše barvy budou hájit Dimitri. V pátek čekejte převážně polojasno, maxima kolem 19.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: You guys look great! We got some back in black for you, right?

Bravo je dnes Iggy Popem. Ví se o něm, že je velkým obdivovatelem francouzské kultury a literatury zvláště. V roce 2009 vydal album Preliminaries, inspirované románem Michela Hollenbecka Možnost ostrova. A ctitelé tvrdého rockera byli přímo šokováni lirickou tváří nových popových písní, inspirovaných francouzským šanzonem. Hledáme si je dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost. Souzení psychiatr Cimický pořád léčí ženy a platový strop v NHL bude od příští sezony vyšší. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. Všichni tři noví obvinění v takzvané bitcoinové kauze podali stížnost proti zahájení trestního stíhání. O jejich podnětech rozhodne nejvyšší státní zastupitelství, které je ale zatím oficiálně neobdrželo. Žalobci identitu stíhaných osob kvůli trestnímu řádu tají. Podle dostupných informací však jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Jan Cimický pořád ordinuje. Konehdy slavnému psychiatrovi docházejí pacientky i přesto, že ho soud už dvakrát uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání desítek žen. Ve své činnosti ale pokračuje zcela legálně. Po rozsudku z minulého týdne totiž podal odvolání. Navíc je pořád členem České lékařské komory. Ta sice činy, kvůli kterým stanul Cimický před soudem, odsuzuje. Podle svého mluvčího Michala Sojky ale nemá jak zasáhnout. Válka s Iránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců America First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet dalšími.